0: Hráme hity vášho života. Rádio Melody.
1: Mesiac jak zlatá bula svietelská, stvrdzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Akákoľvek môže byť pesnička, ako náhle je talianská, tak znie zalúbenie alebo letne. A toto presne bol Umberto Tozzi, Ti Amo, u nás v Rádiu Melody, úplná dovolenka však. My sme Táňa a Lukáš, pekné ráno vám želáme. Posledný júnový piatok je pred nami, to ste si uvedomili? Neuveriteľné.
1: Vidím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písní se skrylo nám. Zpěv má mi sladce uspávám.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sám, ze tváří vyčtu vám výsměch, až

0: A naša Viki tu v nedeľu nebude sama, pretože do obeda tu s ňou bude legendárna Ilona Čáková. No a zaspomíná teda aj na svoje slovenské korenie, na prázdniny nedaleko Rimavskej Soboty, ale teda porozpráva aj o tom, že kde berie inšpiráciu a čo s tým má jej rodina.
1: Ja myslím, že ty inspirace osobní by měl člověk nacházet a hledat sám v sobě. Že to je jako taková individuální záležitost. A co se týče rodiny a rodičovství, tak ano, tam už ty inspirace jsou takové, dalo by se říct, kolektivní, protože tam už to není o tom, že já, ale my.
0: No a k tomuto asi už netreba nejako nič viac dodávať. Už sa len teda tešiť na nedeľné predpoludnie, kedy bude ďalšou hostkou Rádia Melody Ilona Čáková.

0: hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.
1: I like to move it, move it. You like to...